0: hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
1: Koupíš jí denně v Brně na Veveří.

0: Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na ymm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: 71 a na Vídeňské 11.
1: Najdeš ji na yumm.cz.
0: Jam, to si slízneš.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Co to je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Za oběd si v Brně připlatíme. Průměrná cena poledního menu v brněnských restauracích stoupla meziročně v červnu o 6 korun, ze 180 na 186. Dobrou zprávou je, že čtvrtina restaurací nezdražila vůbec. Nejčastěji nabízeným jídlem je řízek a hned za ním hamburger. Pětina jídel je bez masa a ze sezónních záležitostí táhne třeba chřest nebo dýně. Dopoledne zatažené s přeháňkami, odpoledne slunečné. Takové bude pondělí v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 28 stupňů Celsia. Zítra se vrátí tropy z Brna Jitka Valášková.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to, jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů odstartuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco si tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Hele, já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, nějakou lahvinku, co?

0: of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho z minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Dokonce prázdnin.
0: Tak teďka. Takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil. A ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem si obeholeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol, jo.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku.

0: má disciplína na svatbách, jo, že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo, že tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu, tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza, to je fakt hruza. Přišla se na dání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hitrádiu za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
1: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
3: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
4: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Brně, v Matlachově, dejte pozor, je tam uzavřena silnice na vjezdu do města kvůli spadlým drátům vysokého napětí na zem. Rozhodně jeďte jinudy.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá nahá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio v 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno. A mě by zajímalo, co umíte uvařit, co je opravdu ten majstr štyk, co Jasmin?
1: Co jo, všechno možný, jako nevím, co je majstr štyk.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha. Když zrovna nemáme krabičky třeba oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně?
2: Hmm. Aha. Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvažíte vy, že jo. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme. Welshly Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na ymm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
6: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
7: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafíčkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
11: Jasně, já ti splním přání, Trio.
12: Ryba jo.
11: Chytrý mozek.
12: Bujné svaly.
11: Kila dolů bez námahy.
13: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní z jižní Moravy, jste nám nahlásili překážku v provozu na trase z Brna na Mikulov za nádrží Vodní mlýny. Dejte pozor na pneumatiku na silnici.
15: Mami, Proč máme všechno od Konceptu?
16: To jen se zeptej, tatínka.
17: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, těch plešek, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám. Říká si tak prej kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Mm. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli být.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně si říkal Mr. 305, podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo, tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo, že jo? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. Okay. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka. Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo. Za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Modernizace za cirka 500 000 000 korun čeká v následujících letech gymnázium v brněnských Řečkovicích. Studenti a učitelé, ale i sportovní kluby a veřejnost se mohou těšit na rekonstrukci školní budovy, novou sportovní halu pro 600 diváků, venkovní sportoviště a parkoviště. První etapa modernizace by měla začít v příštím roce. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká zatažené dopoledne s přehánkami a slunečné odpoledne. Teploměr ukáže až 28 stupňů Celsia. Zítra jsou tu opět stropy. Z Brna Jitka Valášková.
13: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Čau, hezký ráno.
16: Krásný pondělní ráno.
14: Snídaně šampionů.
15: Cena ropy klesá, něco si přeji, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
11: Já si myslím, tam zaznělo slovíčko snad.
15: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito. Tím startuje další hodina. Dobré ránko.
14: Hit Radio City Brno.
17: Aj. Fonsi!

0: si to.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovezli, ne?
3: Sám mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne?
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě po cestě zpátky do Čech potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on si to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích. No.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle, anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne. Co se zbohu
1: do hlavy? Já mám příběh s cibulí. To si dáme potom. Cibuli musíme dát. Tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím, jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli a říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta, tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo, a on, onion, a já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A na, ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali jste s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to, jo počkej, oni to zabavili, jo vlastně, oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, ne? Počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to a já jsem si říkal, před náma to nakrájil a já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady...
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký právě roztoči, nebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, jedna, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. A teďka, doteď to máme vystavené doma, v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igelitáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě na tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano, David, next. Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Břeclavsku u Milovic ve směru od Nových Mlýnů. Dejte pozor na sraženou srnu na silnici, buďte opatrní.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto tý druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy Rubikon na Hit Rádiu. Přes vlny Rubikon.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof. Rychlá
1: pětka. Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Haló, haló.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
2: My teďka asi za pár minutek zastavit.
1: Jo, tak to už bude po soutěži.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
3: To už bude po soutěži.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
1: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
2: Večerníček. Krteček.
0: Krteček, ano.

0: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
2: Jablko.
0: Mm-hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Které české město je přezdíváno město piva?
2: Brno. Plzeň.
3: Opravili se. A poslední, 5. otázka. Ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
2: Okay.
3: Jo! Ale nějak jsme to zvládli.
1: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, hodnotě 15 000 korun.
3: Já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
2: Ano.
3: Ano, a dcera se jmenuje?
2: Kačka.
3: Ahoj, Kačko, tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
2: No já, když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
3: Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek, ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ahoj.
3: Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moct vyhrát opět zítra.
0: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že tobě se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když ji hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no. Tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. Yeah. A platíš mi dovolenou. Shakira Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte srážku. Na Blanensku u Šebrova svaté Kateřiny ve směru na Lipůvku se srazil motorkář s divočákem. Počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, a ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda. Zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat. Když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju, miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná.
1: To je šikovná holka, dobrá.
0: Šikovná. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady. Madonna, nebo Madonna, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio. Krásné ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam budem.
3: Přestaň.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Za oběd si v Brně připlatíme. Průměrná cena poledního menu v brněnských restauracích stoupla meziročně v červnu o 6 korun, ze 180 na 186. Dobrou zprávou je, že čtvrtina restaurací nezdražila vůbec. Nejčastěji nabízeným jídlem je řízek a hned za ním hamburger. Pětina jídel je bez masa a ze sezónních záležitostí táhne třeba chřest nebo dýně. Dopoledne zatažené s přehánkami, odpoledne slunečné. Takové bude pondělí v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 28 stupňů Celsia. Zítra se vrátí tropy z Brna Jitka Valášková.
9: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Pěkné ránečko.
10: Krásný pondělí.
14: Snídaně šampionů.
13: Co je?
10: No co je?
13: No co je?
10: Co je?
13: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
15: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
13: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8 hodin 3 minuty, hit. Ty nachystaný One Republic, jdeme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: nejlepší ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mě totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali novej gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám.

0: mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
1: Jasně.
0: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
1: Teď jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by ji nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná si ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaký detailing nebo něco takového, jo, tak to tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo, no jasně.
0: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
1: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že, jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
0: Dobře, tak Davide. No dobře,
2: hele, u mě hračkárna Lego.
0: Fakt jo.
2: Vždycky se koukám, co je novýho, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych se klidně něco postavil.
1: A taky.
0: Tak co je váš pohádkovej obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
1: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
0: Úchylku na obchod.
1: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám. A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí, a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
0: To je strašně dobrý.
1: Je to skvělý. No a Poetika, blízko, 8.08, tak pojďme na to.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: zvuky včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut. Dobré ránko. Tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogery, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To nadšení jako to opadlo. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě, tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, jo? Tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální a píše,
2: nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme, já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva a nebo v masně. A to je pravda, to je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takový klasický nákup, a nebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku.
1: Mm-hmm.
0: A toto frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak, vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali,
0: no
1: šílený, takže grílo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix Golden, další hity pro vás tady na Hit Rádiu. V 8.16.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malej, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš. To je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jám.
4: Jám?
5: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jám, to si slízneš.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy v Brně, Porgesově ulici na úrovni Lesné ve směru na Lesnou. Bouralo osobní auto do svodidel, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Greatest, tohle Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkala, Jasmin? Sakvan to pije kraš tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sakvan
0: Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sakvan. A Sakvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Děkujeme, Sakvane. Pojďme na muziku. Labuš, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to?
2: Jo!
0: Jo, Be My Lover!

0: Žinasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech. Třeba za 30 let to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat. Až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025. To byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilku, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirář.
6: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
7: Migové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kily navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průmach, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubeněuři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pivního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako, já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Tam ale je. Tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: famózní zakončení pondělní snídaně šampionů, posloucháte Hit Radio a tohle je od nás pro dnešek opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Já už jsem na značkách taky. Necelé 3 minuty před 9 vás od mikrofonu Hit Radio City Brno zdraví Ondra Blaho a nabízím rovnou ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor na Porgesově ulici, na úrovni Lesné ve směru na Housovice, tady bouralo osobní auto do svodidel. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Další problémy jsou v Modřicích mezi sjezdem z D52 a nájezdem na D2. Tady blokuje provoz nehoda dvou osobáků, projíždí se jedním pruhem. No a s menším zdržením je potřeba počítat v obou směrech. Pohořelice, Lidická ulice u křižovatky s Jebešovou, tady likvidují hasiči požár domu. No a vydáme se ještě na Hodonínsko, konkrétně do Strážnice v Bzenecké ulici. Ve směru do centra u křižovatky s Rybářskou bouralo osobní auto s dodávkou. Jezděte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Rugbyový areál na pražském Smíchově čeká rozsáhlá proměna. Praha vybrala firmu, která sportoviště zmodernizuje za téměř 209 milionů korun. Co všechno se na místě změní, přiblíží mluvčí magistrátu Vít Hofman.
13: Stávající tribuna s kapacitou 300 míst k sezení bude nahrazena novou krytou tribunou pro 556 diváků, včetně míst pro osoby se zdravotním postižením. Areál bude zároveň umožňovat další rozšíření kapacity o 106 míst na stání.
12: Realizace potrvá zhruba 32 měsíců. Tisíce obyvatel španělského ostrova Majorka v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezóny svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska.
14: Hop
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
3: Aktuální teploty v Brně a na jižní Moravě se pohybují už nad 20. Vypadá to, že kolem 3 hodiny odpolední by mohlo drobně sprchnout, ale pak už by to mělo být bez deště. Odpolední maxima okolo 25, no a od úterý dál. Slunečno s teplotami okolo 30, ve čtvrtek, v pátek dokonce kolem 35 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City Brno.
3: Já vás vítám v novém pracovním týdnu. Startuje pondělní dopoledne na Hit Radio City Brno s datem 27. července s Five and Queen.

pondělního dopoledne s datem 27. července nemůže být jiný než pozitivní a nemůže být jiný než fotbalový. Odpusťte mi ty dozvuky neskutečné euforie, protože start první ligy pro Zbrojovku nemohl být úžasnější a bude v nás ještě dlouho. Před vyprodanou Šipex arénou Zbrojovka v sobotu večer porazila největšího rivala, Spartu Praha. A ne haluzí, ale Zbrojovka byla skutečně až na prvních 20 minut druhého poločasu jednoznačně lepším týmem a tomu odpovídá i samotný výsledek 3-1 pro Zbrojovku. No a ta euforie nepochází jenom z předváděné hry fotbalistů, no ale z toho všudy přítomného nadšení fanoušků, kteří cítí, jak moc se klub za ty necelé dva roky od příchodu nového majitele proměnil. A takhle jako přiznám se, že já věřím tak moc a byl jsem nadšený tak moc, že pokud by si Zbrojováci udrželi výkonnost i proti dalším velkým týmům, jako třeba proti Slavii, Liberci anebo Plzni, já bych se nebál ani titulu. A schválně se podívám, kdy vypíšou kurzy, kolik je kurz na titul pro Zbrojovku Brno a proč tam jako 5 kilo nehodit, že? Ha, ne, to samozřejmě si dělám velkou srandu. Já mám sázení zakázaný a vy byste si ho měli zakázat taky. Každopádně na místě bylo i Hit Radio City Brno a vy všichni, kteří jste byli za mikrofonem našeho speciálního živého vysílání, vám zavčasu dáme vědět, kdy se celý záznam objeví na www.hitradiocitybrno.cz. Já jenom připomínám, že další domácí zápas proběhne v Šipex aréně proti Liberci už 7. srpna.

0: se k tomu nechci pořád vracet, ale přece jenom je to pořád v nás. A zvedali jsme číše, jen co je pravda, v sobotu večer, když Zbrojovka porazila Spartu. No a já jsem v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno nezmínil ještě jednu důležitou věc, nebo respektive dvě. Za prvé, že na stadionu byli staří, mladí, tenci, tlustí, holky, kluci, úplně všichni a celé rodiny. A zase to byla obrovská nejen sportovní, ale kulturní událost pro celé Brno. A co je vůbec nejdůležitější, tak podle zájmu by bez problému Zbrojovka prodala ne 10 600, ale klidně 30 000 vstupenek, protože by na ten zápas přijeli lidé z celé jižní Moravy i moravské části Vysočiny. Alespoň takhle hovoří data z internetu. No tak třeba se konečně dočkáme nejenom gratulací Zbrojovce k tomuto velkému úspěchu od členů městské rady, protože zatím všichni mlčí, nevím proč, ale třeba konečně i toho nového stadionu. Ale protože pozitivních zpráv není nikdy dost, tak se z Brna přesuneme do Blanska. Ale u sportu budeme zůstávat, protože právě tam se tvoří nová sportoviště. Jaká a kde, řekneme si za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Charlie XCX v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno, které se snaží přinášet jenom ty nejlepší zprávy. Rozhodně mezi ně patří i ta, kterou mám pro vás připravenou právě teď, protože v blanenské místní části Obůrka vzniká nové multifunkční hřiště za 3,3 milionu korun. Sportoviště s umělým povrchem bude sloužit pro malou kopanou, tenis, volejbal nebo streetball. Další sportoviště město buduje u základní školy Salmova, to zhruba za 6,5 mega. Původní hřiště po více než 20 letech projde kompletní modernizací. No a pokud si myslíte, že to je všechno, tak kdepak, v Blansku se rozšoupli, protože práce pokračují také u mateřských škol Dvorská a Divišova, kde město rekonstruuje zahrady a herní prvky. Hotovo by mělo být do konce září, takže v říjnu a vůbec celý podzim by už děcka mohli strávit bez problému venku. Za mě dobrý, zdravíme do Blanska. Right about now, the funk's

0: Ben Senboon rozzářil dopolední vysílání Hit Rádia City Brno. A to s pondělním datem 27. července. Doufám, že návrat po víkendových radovánkách k pracovním povinnostem je pro vás zatím co nejpohodovější. No a pokud to drhne, tak věříme, že vám v tom zpříjemnění pomůže další muzika Hit Rádia. Petr Beach Project, Justin Timberlake a nebo Rehab. To je muzika, která zazní 100% do 10. hodiny dopolední.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
3: Balkan Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
4: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na Brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
5: Pozor, znojemská prodejna Svítidel Retaily po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Retaily Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
1: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za 2,5 minutky odbije 10. hodina dopolední. Zdravím vás z Hit Rádia City Brno. Který vám teď nabízí ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Stále platí, že v Modřicích mezi sjezdem z D52 a nájezdem na D2 blokuje provoz nehoda 2 osobáků. Projíždí se jedním pruhem s menším zdržením. Počítejte v obou směrech. U Hrušovan ve směru od Židlochovic zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s motorkářem. Tady také počítejte s omezením. No a ještě přidám to Hodonínsko. Tady to stále platí, že ve Strážnici v Bzenecké ulici ve směru do centra u křižovatky s Rybářskou bouralo osobní auto s dodávkou. Doprava tady zpomaluje, takže pakliže tam tudy pojedete, dávejte na sebe pozor. Jinak Znojmo, Blansko ani Brno žádné vážnější dopravní komplikace nehlásí. Ale vaše dopravní info klidně posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Domácí chov slepic zažívá v Česku velký návrat. Stále více lidí si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu taky říká předseda svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
13: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
12: Velkým faktorem je také rušení klecových chovů. Zhruba 220 tisíc lidí, kteří byli evakuováni kvůli rozsáhlým lesním požárům ve francouzském departementu Gironde, se nebude moci vrátit domů, dokud nebudou požáry zcela pod kontrolou. Navíc se očekává možné zhoršení situace v důsledku očekávaného nárůstu teplot. No a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezóny Pardubice 2-1. Otroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mick van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič jen skóre korigoval.
14: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aktuální teploty se v Brně a na jižní Moravě pohybují okolo 22 stupňů Celsia, občas docela silně foukne a kolem 15. hodiny by mohlo i zapršet. Jinak, jak už jste slyšeli ve zprávách, od úterý dále nás čeká opět velmi silné a horké léto s teplotami okolo 30 stupňů.
10: Hit Radio City Brno.
0: A taky nejvyšší čas podívat se na kvalitu vody v přírodních koupalištích na jižní Moravě. Hned po muzice, teď už Damiano David.

Přátelé, ta předpověď počasí hovoří jasně. Dneska ještě okolo 24-25 stupňů. No ale od zítřka dál. Úterý 28, středa 31, čtvrtek 34 a v pátek dokonce 35 stupňů Celsia. Podobné teploty nás čekají také během víkendu, během soboty a neděle. Takže ta otázka aktuálních minut v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno zní, jak to vypadá s kvalitou vody v přírodních koupalištích na jihu Moravy. Já mám tady 4 dny staré výsledky krajské hygienické stanice a nutno podotknout, že za ty poslední 4 dny žádný velký vedra nebyla, takže se to zas tak moc asi nezměnilo a dobrou zprávou je, že krajská hygienická stanice, která hlídá kvalitu vody ve více než 20 nejnavštěvovanějších vodních plochách v regionu, říká, že bezproblémové koupání z tohoto týdne je třeba v přírodním koupacím biotopu v Bouslavicích na Hodonínsku, na koupališti ve Vémyslicích na Znojemsku a nebo v přírodním biotopu v Banticích na Znojemsku. Kde to je taky fajn, tak u nás na Brněnské přehradě, konkrétně na Kozí horce, na osadě Rakovci Rokly, případně Sokolském koupališti. Ale první ani druhou Novomlýnskou nádrž, respektive laguny Novomlýnských nádrží, řešit nebudeme, protože tam je zhoršená kvalita vody dlouhodobě a vlezl by do toho jenom blázen. Byť to podle toho měření vypadá, že byste se asi osypat a nebo bůh ví jak přiotrávit neměli, ale koupačka to v žádném případě hezká není. Takže je z čeho vybírat a ať už vyberete cokoliv, hlavně si to užijte a v pořádku a ve zdraví se vraťte domů.

0: Ono se zpívá tak lehce, když se to umí. Adele, Easy on Me. 5 minut před 10:30 v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno, tedy v době předobědové. A co už tak easy úplně není, najíst se v rámci poledního meníčka relativně zalevno. Podle nejnovějších informací, obědové menu v Brně meziročně zdražilo v průměru o 6 korun. Ta průměrná cena se v červnu zvýšila ze 180 na 186 korun. Čtvrtina ze 190 sledovaných restaurací ale ceny nezměnila. Jediná čtvrtina, 3/4 zdražily. Nejčastěji nabízeným jídlem zůstává řízek. Průměrná cena svíčkové pak za rok vzrostla ze 192 na 200 korun. Takže, přátelé, oni ty ceny polezou pořád jenom nahoru. Jen tak se to nezlevní. A možná o to zajímavější může být pro vás výhra v soutěži Nevaříme, posloucháme, kde vám každý den nabízíme minimálně jednu 500 korunovou poukázku na jídlo zdarma. Dneska je pondělí. A za chvíli další soutěžní kolo, tak se klidně ještě rychle registrujte na www.hitradiocitybrno.cz a zvedněte telefon, že vám budu volat. A řekněte, nevaříme, posloucháme. 5 kilo bude vaše.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna. Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát má...

0: poslouchejte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tak přátelé, nový týden a nové meníčko v Buffalo American Steakhouse u Brno, tedy u našeho partnera pro měsíc červenec. Hovězí vývar s masem, anebo Double Smash Star Special Burger, případně El Gaucho Steak. Výběr už samozřejmě nechám na vás, jenom připomenu, že Buffalo najdete tady na Křížkovského ulici, hned vedle brněnského výstaviště. Naproti benzínce, nemůžete to minout. A věříme, že to nemine ani Marie, které dneska volám, a pevně věřím a doufám, že zvedne telefon a řekne nevaříme, posloucháme. Marie je operátorka výroby. Doufám, že má telefon u sebe a že budeme mít radost hned na začátku nového pracovního týdne. Maruško, pojď. Maruška je mi sympatická, protože Marie se jmenovala moje babička.
1: Prosím.
0: Marie, dobrý den, tady Ondra Blahohyt, Radio City Brno. Marie, slyšíme
1: ano?
0: se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Marie, já vás tady mám v registračním formuláři na soutěž Nevaříme, posloucháme.
1: Nevaříme, posloucháme.
0: No, teď už je to bohužel, Maruško, s křížkem po funuse. Teď už vám radost udělat nemůžu, protože to muselo zaznít jako první. Nevaříme, posloucháme. Já vím, že slušnost a správné vychování nám velí zvednout telefon a říct prosím, nebo se představit, ale ta naše soutěž je úplně naopak, bohužel.
1: Ano, rozumím.
0: Tak to nevadí, tak příště to třeba vyjde.
1: Ano, děkuji.
0: Mějte se pěkně, ať se daří, nashledanou. Slyšeli jste ten smutek v tom hlase? No bohužel i já ho mám. Nedá se svítit, dneska to nedopadlo, Marie neřekla to, co měla, ale její neúspěch zpestří zítřejší kolo, protože zítra nebudeme hrát o pěťo, ale rovnou o tisícovku do Buffalo American Steakhouse u Brno. Tak doufám, že zítra, touhle dobou, to už dopadne lépe.
2: Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Člověk se podívá na internety, zadá dnešní datum a je zvědavý, co mu to vyplivne. Tak mimochodem, 27. červenec, pondělní den, je zase docela ujetej, takže vysvětlím. Pokud se dneska cítíte ospalí, pokud si říkáte, že ten vstup do nového pracovního týdne je pro vás příliš náročný, a nebo si myslíte, že za to, nedej bože, může bujarý víkend anebo oslavy vítězství zbrojovky nad Spartou, kdepak, může za to právě dnešek, pondělí 27. července, protože dnešek je podle dostupných informací den ospalé hlavy. Vysvětlení nemám. Myslím si, že to vysvětlení ani nepotřebuje. Každopádně, pokud potřebujete trošku nakopnout, tak už za chvíli zazní Disturb, anebo Katy Perry. Tak leďte dál, Hit Radio City Brno. Hit Radio.
1: Jasně, já ti splním přání, trio.
2: Ryba jo.
1: Chytrý mozek.
2: Bujné svaly.
1: Kila dolů bez námahy.
3: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
2: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jám.
4: Jám?
5: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jám, to si slízneš.
6: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
7: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: minutky před 11. hodinou dopolední pro vás mám docela dobré zprávy. V rámci nejlepšího dopravního servisu z Brna a okolí stále je aktuální pouze ta nehoda u Hrušova ve směru od Židlochovic, kde zasahovaly záchranné složky ústřetu osobního auta s motorkářem. I tady stále počítejte s omezením, jinak ale ani Brno, ani Blansko, ani Znojmo nehlásí žádné vážnější dopravní komplikace. Pokud byste ale o něčem věděli vy, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Toto je...
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetný. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu, realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětlí mluvčí DTESTu Lucie Korbeliusová.
9: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropován na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
8: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu, řekl to ministr Boris Šťastný. Zároveň ale upozornil, že ve vládě ani na koaliční radě se ještě o tomto kroku nejednalo. Možné privatizace pražského letiště by se nebránil ani místopředseda ODS Alexandr Vondra. U hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47-letá turistka z Česka, uvádí média s odvoláním na policii. Po ženě pátrali záchranáři, protože nedorazila do horské chaty, kde měla rezervovaný nocleh a její sestře se jí nepodařilo dovolat. No a fléretista Aleksandr Šupenič po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře zakončí sezónu v roli světové jedničky. Do čela žebříčku Mezinárodní federace poskočil 32-letý šermíř z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: No a po skvělé zprávě po Alexu Šupeničovi přidám ještě dobré zprávy týkajících se počasí, protože dneska to ještě nebude bohvěčo, jak říkají naši bratia Slováci, teploty okolo 24 a možnost deště od úterý dál. Se ale teploty budou blížit ke 30 a mělo by být krásné, jasné, slunečné počasí, ideální na koupačku.
7: Hit Radio City Brno.
0: A nás čeká ideální vstup do 11. hodiny dopolední. ATC, Alex Warren a zazní taky All American Rejects. Pěkné dopo. We'll be right back.

Minutku a půl před čtvrt na 12. Zdravím všechny, kteří nejsou na dovolené, ale jsou v práci. Ladí dopoledne na Hit Radio City Brno s pondělním datem 27. července. A mám na vás jenom takovou otázku. Už jste se dívali dneska do mailu, případně do pošty, jestli nemáte nahlašenou bombu? Ptáte, co to je za blbost, co vám to povídám. No, já jenom, že je to krutý fakt a aktuální po celé České republice, protože policisté v těchto minutách prověřují výhrušku, ve které anonym ohlásil uložení výbušného systému ve stovkách budov po celé České republice. Kontroly probíhají za běžného provozu. Jenom abych to vysvětlil úplně celé, anonym se ozval dnes ráno a oznámil uložení nástražného výbušného systému ve 400 budov po celé zemi. Podle policie se jedná o úřady anebo obchodní centra, místa, kterých se to týká, policisté postupně kontaktují a provádí kontroly za běžného provozu. Takže mrkněte se do toho mailu, případně normálně do pošty, do schránky, a pokud jste zprávu obdrželi a ještě jste se neozvali, kontaktujte prosím linku 158. Ale dobrou zprávou je, že na základě dosavadního šetření hodnotí policie relevanci výhrušky jako velmi nízkou. Tak snad to všechno dobře dopadne a je to jenom výplod nějaké choré mysli, která by bohužel tak jako spousta ostatních z nás potřebovala urgentní psychickou pomoc.

0: nového pracovního týdne jsme vstoupili také s touhle peckou od Last Goodnight. Za necelých 6 minut odbije 11:30 a já pevně věřím a doufám, že si ten vstup do nového pracovního týdne užíváte. A pokud si ho neužíváte, takže to alespoň zvládáte bez újmy na psychickém či fyzickém zdraví. No a pokud nejste úplně ryzími fotbalovými fanoušky, ale rádi byste viděli nějaký prvoligový fotbal, tak si to můžete vynahradit dneska, pokud jste to nezvládli o víkendu u zbrojovky. Protože k historicky prvnímu prvoligovému duelu dneska v 18:00 nastoupí proti Mladé Boleslavi Artis Brno. Nebojte se, lístky ještě jsou a není jich málo. Takže se klidně, pokud chcete, běžte podívat. Každopádně, pokud dneska nemůžete a spíš vás zajímá nabídka Brna a Jižní Moravy na nadcházející víkend, pár tipů pro vás už za chvíli budu mít.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Mělení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 000. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1KK ve Frýdku Místku za 2 400 000. A pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
6: Michové.
5: Harley.
6: Xindle X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
8: Hit Radio. Když se probudíte do...

Takový je aktuální čas ze studia Hit Radio City Brno. Já jsem vám slíbil, že vás pozvu na akce, které se budou nejenom v Brně, ale na celé Jižní Moravě konat v těch nejbližších dnech. Hudba na vinicích, milovaná akce na těch nejlepších vinařstvích a já vás pozvu už na tento pátek 31. července. Queenie zahrají ve vinařství Lahofer, David Koller ve vinařství Sonberg. Tak vyražte a informace najdete na hudbanavinicích.cz. Tuto sobotu, tedy vlastně už v pátek, startuje také Brazil Fest Brno. Ten největší festival brazilské kultury. Začíná se už ve čtvrtek 30. a končí se až v neděli 2. srpna. Boží program, koncerty, skvělé jídlo, ano a samozřejmě nebude chybět ani karnevalový průvod, a to v sobotu 1. Tak přátelé, brazilfestbrno.cz, tam se dozvíte víc. No a pokud byste chtěli vidět Napoleona na zámku a také komentované ukázky francouzského a rakouského dělostřelectva, 1. srpna na Pálavského náměstí 1 ve Slavkově u Brna. Info na slavkovák.cz.

0: to dneska uteklo, co? Pořádně jsme se před devátou ani nestačili přivítat a už se budeme pomalinku loučit s dnešním dopoledním vysíláním Hit Radia City Brno s pondělním datem 27. července. No a nebylo toho málo. Chtěli jsme mluvit o budující se sportovní infrastruktuře v Blansku. Samozřejmě, že jsme vzpomněli na velkolepý úspěch zbrojovky proti Spartě ze soboty. Samozřejmě jsme probrali i koupačku na jihu Moravy a kvalitu vody v přírodních koupalištích. Mluvili jsme o Anonymovi, který nahlásil bombu snad ve 400 budov po celé České republice. No a jedna důležitá zpráva, která se týká soutěže Nevaříme, posloucháme. Dnes to neklaplo, paní Martina nám sice zvedla telefon, ale řekla prosím a ne, Nevaříme, posloucháme, takže zítra hrajeme o 1000. Ale pořád to není všechno, pořád se neloučíme. Ještě nás čeká moje závěrečná dopolední srdcovka, tak doufám, že vydržíte až do 12.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň. Je mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
11: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
12: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
13: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
14: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
13: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
15: firmanazážitky.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuly. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
16: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tak jsme se přiblížili k pravému poledni. Ještě než předáme slovo srdcovkám, čeká vás ta moje závěrečná. Na Hit Radio City Brno se dneska zavzpomínáme na rok 2001. Na jednu legendární rockovou kapelu, která uměla ty nejúžasnější rockové balady. Já si myslím, že starším to 100% připomene ty nejkrásnější hudební časy. Zavzpomínáme na kapelu Scorpions a na rok 2001, protože kapela zahrála boží akustický koncert v Lisabonu. A já mám živáky moc rád a vzpomněl jsem si na to v pátek odpoledne, když jsem jel za mýma kamarádama sjíždět Dii, tak jsem si pustil celý to album po cestě a bylo to prostě skvělý a já chci, abyste si společně se mnou zavzpomínali i vy. Takže dneska Škorpíci, živák z Lisabonu, akusticky z roku 2001 a jedna z mých nejoblíbenějších, You and I. Tak se mějte pěkně a zítra dopoledne před 9:00 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Krystanova probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
5: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
6: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
7: Sobotní prvoligový fotbalový zápas mezi Brnem a Spartou má dohru. Zatímco na hřišti dopadlo hlavně z pohledu Brna všechno k naprosté spokojenosti, někteří fanoušci se pokusili dobrý dojem zkazit. Skupina příznivců zbrojovky podle policie napadla dva fanoušky Sparty a zranila je. Policie vyšetřuje i použití pyrotechniky na stadionu.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
7: Dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy proměnlivou oblačnost. Místy může i sprchnout. Postupně se vyjasní a teploměr ukáže až 28 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: 12 hodin, 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mladá, hele. Jako za mlada. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little

0: Rok 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Mě taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok 1990.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme teď slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. To byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777-937-777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a... Coco Jumbo.

0: pátá srdcovka na Hit Rádiu. Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Rádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli Mr. President, Coco Jumbo, a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, který hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou. Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A

0: radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Rádiu.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu. Pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Metropolis na Hit Radio. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1, 2, 3, 4, takhle po sobě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 1, 2, 3, 4, 5, vlastně 5 bylo srdcovek a teď ta 6. tak je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá: ahoj, mě by hrozně udělalo radost Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hansen.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp, legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako v té době, co ani nebyli plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že to kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio Ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
6: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špelberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
7: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
8: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
9: Jasně, já ti splním přání, trio.
10: Ryba jo.
9: Chytrý mozek.
10: Bujné svaly.
9: Kila dolů bez námahy.
11: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
12: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. Across the ocean.

0: Poslední hit mezi 12 a 13 hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Jílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
11: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
10: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
1: Další úspěch slaví brněnská zoologická zahrada. Chovatelům na Mniší hoře se podařilo poprvé odchovat užovku San Martinskou. 9 mláďat už vyrůstá v teráriích, až zesílí zoo je nabídne darem nebo vymění s dalšími zoo. Jde o první úspěšný odchov tohoto druhu v Unii českých a slovenských zahrad.
12: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dneska proměnlivou oblačnost. Místy může i sprchnout. Postupně se bude víc ukazovat sluníčko a teploměr nabídne až 28 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dělní odpoledne pokračuje dál, 1 hodina 3 minuty k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, neřeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co, odpočatej viď, to víš, to se někdo má, volníčko, podovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svůj černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction.

0: for another.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
3: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Na Hit Radio, Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko, je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslu, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam, já snad to ani nepovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva. Protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc. Tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teďko momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radio. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radio.

0: Alexe Burn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Statek. Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat. Mají přijít sucha, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě.

0: posloucháte každé pondělí a čtvrtek. Extra Lenta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
5: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme s sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic. A oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě. A chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion, a já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem

Na pondělní odpoledne Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokousali několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Pokáč si ten solitér. Páni, solitér, to je snad nejhranější videohra z 90. co naši tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment i ten již zlevněný bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Humtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik, čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Kristanova probíhají práce na silnici. Komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Toto je...
7: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz.
11: Prosecco přesně v italském stylu?
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
14: On air.
13: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: Sobotní prvoligový fotbalový zápas mezi Brnem a Spartou má dohru. Zatímco na hřišti dopadlo hlavně z pohledu Brna všechno k naprosté spokojenosti, někteří fanoušci se pokusili dobrý dojem zkazit. Skupina příznivců zbrojovky podle policie napadla dva fanoušky Sparty a zranila je. Policie vyšetřuje i použití pyrotechniky na stadionu.
16: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: Dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy proměnlivou oblačnost. Místy může i sprchnout. Postupně se vyjasní a teploměr ukáže až 28 stupňů Celsia.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ráno ani snídani, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídani. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
14: Hit Radio City Brno.

0: Deep Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý. Píše Katka, mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Zomlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ono je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No... Tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu. Dále ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je. I když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady CZ. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchyňce, že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku, tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut. My si taky vzpomínáme i na naší odpolední show. Po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Mirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Pondělí na Hitrádiu City Brno bude fakt jízda. Už budeme totiž kompleto. Peťa Tomanová se nám konečně po několika týdnech vrací. Určitě poslouchejte, bude to mix energie, humoru a pár překvapení. A opět vám rádi naservírujeme lupeny na hudbu na vinicích. Jen na Hitrádiu City Brno. Těší se Igor Doložal.
1: Hitrádio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
12: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
13: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
12: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
14: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Přeji krásné odpoledne. Igor Doležal sliboval, že budeme kompletní, ale dnes se na vás v odpolední show těším já, Peťa Tomanová. Vlastně už jsem březinová. A tak já si říkám, co se všechno může změnit, když nejste měsíc v práci, kromě teda jména, ale zase se do ní fakt těšíte. No tak pojďme nejdřív na to naše dopravní info, nejlepší Brně a okolí, protože tady se toho děje opravdu hodně. Brno Bauerova ulice směrem na Pisárky u Výstaviště, tak tady se srazila dvě osobní auta a blokují tady jeden pruh, takže opatrně. Potom ještě Ivančice na Komenského náměstí, tady zasahují hasiči a policie u požáru domu, takže komunikace je neprůjezdná. A ještě tu máme hlášení z D1, a to je 235. kilometr ve směru na Ostravu. Tady stojí porouchané osobní auto. Tak počítejte s omezením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Řada lidí dnes pracuje z domova. Důvodem je výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Postupně kontaktovala úřady, obchodní centra a další budovy napříč celou zemí. Jednou z nich bylo i sídlo Ministerstva životního prostředí v Praze. Žádné výbušné zařízení se ale v objektu nenašlo. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 milionů 200 tisíc cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie. Od začátku roku tam zamířilo přes 1 milion lidí. Následuje Itálie a Španělsko. Obrovský úspěch slaví čeští středoškoláci. Z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě dovezli kompletní sadu medailí. Vůbec nejlepším Evropanem celé soutěže se stal Jan Beránek z gymnázia v Liberci. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 300 soutěžících z téměř 8 desítek zemí. A závěrem ještě fotbal. Úvodní ligové kolo dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak budou chtít potvrdit roli favorita. Úvodní hvist dnes zazní v 18 hodin.
6: A ještě samozřejmě doplníme aktuální informace, které máme z dispečinku dopravního podniku města Brna.
7: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Doprava na území města Brna se jako každý pracovní den lehce zhoršuje. Vyšší zpoždění evidujeme zejména na jihu Brna. Linky 49, 50, E50 a 67 jedou se zpožděním maximálně 12 minut. Prosím pozor, aktuálně probíhá mimořádná výluka na lince 31 do Šlapanic. Ulice Šlapanická a Brněnská jsou zcela uzavřeny. Linka 31 jede odklonem přes Bedřichovice a zastávky Šlapanice, Sídliště a Čechova jsou obsluhovány závlekem. Vlivem tohoto opatření očekávejte zpoždění až 10 minut. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhajících výlukách naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
6: Já mám na vás takový dotaz. Oblíkáte se třeba ráno podle toho, jaká je předpověď počasí? Jako dneska by vám to vyšlo? 25 stupňů, oni to tak hlásili, že bude převážně zataženo, polojasno, takže to je v pořádku. Zítra má být, v úterý teda, úplné jasno a 28 na teploměru, ale když jsem se balila na svatební cestu, tak jsem viděla tu předpověď, všude bylo 22 stupňů, zataženo, pršeníčko, takže já jsem měla sebou vlastně vaťák a všechno zimní, ale úplně to nevyšlo. Ovšem, já bych byla ráda, kdyby nevyšla ta páteční předpověď, protože má být 36 stupňů, tak uvidíme.
1: Hit Radio City Brno.
6: Ať už jsem Petra Tomanová nebo Březinová, naložená odpolední show zůstává. Pojďme si to užít, a to i v pondělí. Hit Radio. A kdyby vám připadalo, že jsem až moc pozitivní, tak to je po dovolené normální, ne? Bo si to myslím.

Hit Radio City Brno a teď Linkin Park ve vašich uších a Peťa Tomanová s vámi v odpolední show. Ježíš, vlastně Petra Březinová, já si budu muset dát nějaký tahák tady, to není možný toto, to bude zajímavý pár týdnů. No, asi jo. Prosím vás, vdané ženy, mám na vás dotaz. Nemůžete mi napsat na náš WhatsApp 720 890 848, jak dlouho jste si zvykali na nové jméno. Protože jako já, když jsem říkala ano, tak já jsem viděla tu krásnou svatební cestu, fajn nový vdaný život, ale tak trošku jsem zapomněla na úplně novou jako identitu. Nejlepší bylo, když mi přišel e-mail, jo, od banky a bylo tam dobrý den, paní Březinová, tak já jsem si myslela pár sekund, že to není pro mě. ovšem, tu svatební cestu hnedka po svatbě, tak to doporučuji zašít jednou, maximálně dvakrát nebo třikrát za život, že jo. My jsme jeli nejdřív do italských Dolomit, potom na Lago di Garda, krásný výhledy všude, jenže tam všude znamená do kopce, kam se taky musíte jako vyškrábat. Takže já jsem si myslela, že budu na svatební cestě slopat, ale musela jsem furt někam stoupat. No nějaké pikošky v rukávu, ty rozhodně mám. To se vůbec nebojte. A protože mi jasný, že se na ně bude ptát zítra i Igor Doležal, tak si to necháme na potom. No ale, jestli chcete zažít nějaké zážitkové seznámení v Brně, tak já vím, řeknu vám to za chvilku.

0: Moji oblíbení činašky. Láška a data na Hit Radio City Brno. No lásku to za chvilku pořešíme, nemyslím tu prázdninovou, dovolenkovou, kdy třeba potkáte Itala, on vám řekne čau, bella, a vy se roztopíte jak gelato. A potom ho už ho nikdy neuvidíte. No, pardon, pokud doma máte Itala, jo ženy, a jste spokojený, jako bych nic neřekla. Já chci ale mluvit o brněnské lásce nebo kamarádství, a pokud byste chtěli poznat v Brně nové lidi, ale ostýcháte se, nevíte jak na to, tak já vím a řeknu vám to za chvilku, ale posílám vám do vašich uší ještě Rehab a taky Roze.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
4: Procentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rose a Bruno Mars a Paty na Hitradio City Brno. No a Paty, víte, co to je, co to znamená? Ona je to taková společenská hra. Já jsem ji teda jako študovala na YouTubeku, ale úplně jsem z toho moudřejší nebyla, takže jsem ji ani neskoušela, ale vypadá zábavně. No a k té hře potřebujete pár kámošů. A pokud vám odjeli na dovolenou a máte v Brně aktuálně jako nedostatek té sociální zábavy, nebo byste rádi novou lásku, tak já mám pro vás jeden tip, jo? Když půjdete ven, vemte si na sebe nějaký vtipný tričko. Já jsem si dnes na venčení vzala tričko, je tam nápis OnlyFans, ne, že bych jako tam byla, to ne. A pod tím nápisem je několik fénů na vlasy, větrák a tak. Taková jako srandička. No a po té cestě mě zastavili tři lidi, co se se mnou chtěli bavit. A už jsem mohla mít tři kámoše. Vidíte, to stačí vtipný tričko. Akorát teda jeden chtěl vědět cestu na Hlavas, tak jsem ho radši poslala na Moravák, že se tam aspoň vykoupe, co myslíte? A druhý po mně chtěl peníze. A tak,

Dermot Kennedy, Power Over Me na Hit Radio City Brno. Ale bych se ráda povinovala teď takovému jednomu velmi slavnému českému slovu. A to je slovo vinice. Co se vám vybaví, když se řekne slovo vinice? Někomu možná smítání a práce na vinohradu, ale já myslím náš oblíbený festival Hudba na vinicích. A já nabízím opět dva lupeny gratis, takže mrkněte na webovky hudbanavinicich.cz a tam si vyberte. No fakt. Ale jako pokud vyhrajete, tak ten výběr vám vůbec nezávidím. Já bych totiž šla úplně na všechny interprety a hlavně na všechny vinice, protože je potřeba okoštovat, že jo, nové vzorky. No ale co udělat pro to, abyste ty lupeny získali? Dva. Stačí mi poslat hlasovku na naše číslo 720 890 848, to je náš WhatsApp, že jo, a tam mi řeknete jenom slovo víno, ale v různých emocích, jo? Prostě třikrát mi řeknete slovo víno, ale třeba jednou jako víno, jednou jako víno, jednou jako víno, něco takového. Jo, potřebuju různé emoce. Když už je to o víně a hlavně hudbě, tak ať to vínko pořádně oslavíme. Už za chvilku.

0: proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
1: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
2: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
1: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
2: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
2: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
2: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
4: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jam, to si slízneš.
6: Pozor, znojemská prodejna svítidel Riteli po 30 letech končí a vyprodává zásoby. Pouze do 31. července získáte na celý sortiment, i ten již zlevněný, bombastickou slevu 50%. Záruční a pozáruční servis držíme dál, ale prodejnu na Vídeňské 46 brzy zavřeme. Využijte poslední šanci na skvělý nákup. Tým Riteli Znojmo vám děkuje za vaši důvěru, podporu a přízeň, kterou jste nám po celou 30letou dobu věnovali.
7: Já to tady prostě miluju. Maximální relax, termální bazény, opalovací louky s lehátky a osvěžení na barech. No, může být léto ještě lepší? Wellness Infinite Maximus. Odpočinek v přírodě na brněnské přehradě. Wellness Infinite Maximus. Vaše léto začíná tady.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Adam Ďurica, mandolín na Hit Radio City Brno. A víte, že Adama můžete slyšet naživo v rámci festivalu Hudba na Vinicích, a to úplně zdarma. Ještě máte pár minut na to, abyste se zařadili do naší soutěže o ty dva lupeny na festival. A pozor, jo, dle vašeho výběru. Stačí jenom poslat hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848 a řeknete tam jenom víno třikrát po sobě, ale různě emočně zabarveno. A my už jdeme na nejlepší dopravní servis Brna okolí. Začneme trošku horší zprávou. Stále totiž je tady, nebo stále zasahují hasiči u požáru domu, a je to Ivančice, Komenského náměstí, a slyšela jsem, nebo mám z informací, že je tam dokonce i pošta a právě se to rozšířilo dál do domu a komunikace je tam úplně neprůjezdná. Takže opatrně. Potom na trase ze Svitav na Brno u Černé Hory tady bude probíhat údržba a oprava vozovky, takže tady taky počítejte s omezením. A ještě D1 mezi 185. a 188. kilometrem ve směru na Brno, tady budou taky probíhat práce údržby. Jinak když se tak koukám, tak nic závratného se nám neděje, co se týče teda silnic, jinak se toho Brně děje stále hodně. No ale pokud máte vaše nějaké dopravní info, tak ho posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirák.
6: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad Veveří u Brna.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Xindle X.
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě Veveří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
13: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez nutnosti návštěvy úřadů. Posvětila také mimo jiné doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, pak prostřednictvím systému Drost vyzvalo k okamžitému odjezdu. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných bezmála 320 Čechů. Tam, kde se nemoc nedá vyléčit, tam přichází paliativní péče. Tu v Česku čekají velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto specifického oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětlí mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
14: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
13: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. Tenistka Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a nově je na 25. pozici. Nejlepší Češkou zůstává 6. Karolína Muchová před 7. Lindou Noskovou.
0: A pokud právě teď spěcháte na Šalinu, tak se vám budou určitě hodit naše aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
2: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Rádia City Brno. Doprava na území města Brna je mírně zhoršená. Vyšší zpoždění evidujeme zejména na jihu Brna. Linky 40, 49, 50, E50, 64, 67 a 78 jedou se zpožděním maximálně 15 minut. Se zdržením počítejte také na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zpožděny až o 15 minut. Mimořádná výluka na lince 31 do Šlapanic byla v 15 hodin 30 minut ukončena. Všechny spoje linky 31 jedou již po standardní trase a obsluhují všechny zastávky v původních polohách. Více informací nejen o aktuálních mimořádnostech, ale i o probíhající výluce nebo ve stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
15: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Řeknu vám, dneska vám je tak příjemně jako 25 stupňů. Takový lehký vánek, zataženo, polojasno, to je tak jako podle mého gusta, doufám, že i podle vašeho. Zítra to bude taky úsměvný, 28 stupňů, jasno, ovšem potom se nám to začne zhoršovat neboli spíš stoupat, ale tak aspoň bude dobré počasí na koupání, protože naměříme ve středu 32 stupňů a ve čtvrtek dokonce 35.
12: Hit Radio City Brno.
0: Za pár minut budeme slavit, teda spíš jeden z vás, který získá dva lupeny na festival Hudba na Vinicích. A pokračuje naše odpolední show. Zdraví vás Peťa Tomanová, nově teda Březinová, a pojďme si užít Pink, Just Like a Pill.

Alex Warren Ordinary na Hitrádiu City Brno. Nejoblíbenější svatební píseň ta zazněla, ale teďka chci, abyste si něco představili. Zavřete oči a před sebou vidíte vinice, slunečko, pohárek vína a taky Adama Ďuricu, jak jde na pódium a rozjíždí tohle.

0: No nebylo by to boží? Hlavně jako festival Hudba na Vinicích frčí až do konce září a je to jedna pecka za druhou. Já kdybych jako mohla, tak si ve vinařství Lahofer postavím stan a jsem tam celý léto. No a někdo tuhle parádu, teda bez stanu, jo, může zažít. Můžete si totiž vybrat jakýkoliv koncert na Hudbě na Vínicích a dneska jsem chtěla, abyste mi poslali hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848, abyste tam řekli třikrát víno, ale s jiným zabarvením. A jako já jsem se pobavila neuvěřitelně, tak doufám, že se taky pobavíte, až vám teda pustím tu výherní hlasovku, jo, a ta je od Tondy.
1: Předpojí na malé plastové pustičko. Vínečka, miluju víno.
0: Já ti moc gratuluji, Tondo, vyhráváš právě dva lupeny na festival Hudba na Vinicích. Jen doufám, že si neřídila už si nějaké víno jako požil, protože to tak vypadalo, takže to bylo velmi věrohodné. Super divadelní kousek, já ti gratuluju. No a zítra třeba můžete vyhrát vy, kdo ví.

0: Sia na Hit Radio City Brno a úžasná majitelka, nebo spíš majitelka úžasného famózního hlasu, já ji hrozně ráda poslouchám. A já jsem se koukala, že ona je z Austrálie. Pro mě je to teda jeden z těch států, které navštívit jako nepotřebuju. Já jsem tam jednou měla letět jako au pair, byla jsem úplně natěšená. A když jsem si zjistila, jaký množství hadů a pavouků tam je, tak jsem hodila zpátečku a už to tam vidět nepotřebuju. Já se na to podívám na fotkách. No ale já jsem ráda, že nás posloucháte i na cestě právě do nějakého zahraničí, protože Tonda, který vyhrál dva lupeny na festival Hudba na Vinicích, tak píše, že je právě na cestě do Holandska. No tak dej vidět klidně, Tondo, jestli tam jdeš obdivovat tulipány, dřeváky nebo něco jiného. A vy ostatní určitě dejte vidět taky, kam vede vaše cesta. A pokud jenom po Brně, vůbec nevadí. To vám totiž za chvilku řeknu pár akcí, díky kterým se vyplatí v Brně zůstat.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Samfeld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor na Hit Radio City Brno. A my možná budeme plakat tento čtvrtek, vlastně až nám to skončí až v neděli 2.8., ale budeme plakat štěstím. Jako asi bych vám nemusela připomínat start i konec Brazil Festu tady u nás v Brně, ale kdyby přece, takže tento čtvrtek 30.7. až do 2.8. v neděli. A jak to jako trefně popsat? Jako celé Brno, různá místa se promění kompletně na jihoamerické Rio de Janeiro. Akorát teda místo té jejich sochy, jo, nahoře, tak my máme na Svobodňáku náš orloj. A teď si myslím, že je super. A rozhodně vás zvu 1.8. právě na průvod, karnevalový průvod. Začíná se jako vždy v 16.00 na Moraváku, potom se jde na náměstí Svobody a na Zelňák. A kdybych se podívala na to, co tam v tom průvodu všechno bude, jako takhle, bude vám přicházet zrak. To je vám asi jasný, jo? Capoeira, chůdaři, alegorický vůz, samozřejmě nemůže chybět ani Veronika Lálová, Carnival Kids, Ladies Carnival, je tam toho strašně moc. Podívejte se raději na webovky brazilfestbrno.cz, protože tam je komplet.

letní program, protože kdybyste se třeba chtěli i naučit nějakou sambu, tak si myslím, že rozhodně můžete, protože v rámci celého Brazil Festu bude i spousta workshopů. Kam bych vás ještě pozvala dál? Samozřejmě na hudbu na Vinicích. Třeba 1.8. Adam Ďurica a Vinařství Lahofer. My už jsme ho tady dneska zmiňovali. A pokud byste chtěli Lupeny vyhrát, tak můžete, protože my pravidelně každé odpolední show právě tady tyto Lupeny soutěžíme. No a ještě vás pozvu na Napoleona na zámku. Asi ho tam neuvidíte v životní velikosti, ale bude to stát za to. Podívejte se na www.slavkovach.cz.

0: JP Cooper a Astrid na Hit Radio City Brno. Dneska je prý den ospalé hlavy. Jako já jsem vůbec nevěděla, co si o tom mám myslet, ale ono to trošku sedí, že jo, na pondělí. I když by se to mohlo třeba jmenovat i jako den ospalého mozku, to mi tak jako na pondělí sedí mnohem víc, ale den ospalé hlavy prý připomíná samozřejmě důležitost kvalitního spánku a odpočinku. A jako můžu mluvit o tom, jak je spánek důležitý, ale spíš vám to vysvětlím na jednom příspěvku, co jsem našla asi před týdnem na sítích, jo. Tam psala paní jedné výživové poradkyni. Prosím, potřebuji zhubnout, mám zhoršenou pleť a díky tomu i náladu jsem podrážděná, prosím, poraďte mi, pomozte mi. A odpověď byla jednoznačná, pořádně se vyspěte, nic víc, nic míň. Ježiš, to by bylo tak super, jít všechny problémy zaspat, to mně by se hodilo.
1: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Jasně, já ti splním přání, trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
10: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: To byl Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio City Brno a my máme 16 hodin 58 minutek a to znamená jediné nejlepší dopravní servis Brna okolí. Pojďme se podívat do Brna, Mendlovo náměstí, poblíž stejnomenné zastávky, samozřejmě tak tady prasklo potrubí, komunikace s velkou opatrností průjezdná, počítejte ale se zdržením v obou směrech. Potom Ivančice stále na Komenského náměstí, tady stále zasahují hasiči a policie u požáru domu a taky pošty. Komunikace je teda úplně neprůjezdná, takže opatrně. A potom ještě na trase ze Svitav na Brno u Černé hory, tak tady bude probíhat údržba a oprava vozovky. Takže i tady počítejte s omezením, hlavně opatrně. A pokud máte nějaké vaše dopravní info, tak posílejte hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Festival Planet Brno na Kraví hoře pokračuje. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a nový obří model Gigalónu pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy od 3. do 9. srpna. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz. Zažijte vesmír na vlastní oči.
2: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
3: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Bára Purkártová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
5: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
0: Aktuálně měříme v Brně a okolí krásných 25 stupňů, máme zataženo, někde polojasno, někde úplně jasno, fouká teda příjemný větřík a zítra nás čeká 28 stupňů a polojasno a pak už se to začne zvyšovat. Ve středu 32, ve čtvrtek 35 a v pátek dokonce 36. Takže, co to znamená? No znamená to rozhodně koupák, že?
1: Hit Radio City Brno.
0: Škola je sice ještě daleko, máte měsíc, ale do lavice podíváme, teda spíš tam, kam se dávají taháky.

Shakira a její hit na Hit Radio City Brno Zoo. A to mi teda připomnělo, jak jedna paní učitelka, už je to teda dávno, jo, když přišla do třídy k nám, tak aby si udělala pořádek, tak zajekla. Vy tady děláte bordel, jak paviáni v zoo. No ale byť jako škola je za měsíc, jo, doufám, že jste rádi, studenti, školou povinní, tak se trošku do těch lavic mrkneme. Mysleli jste si, že třeba umělá inteligence za vás zvládne úplně všechno? No pozor, jo. Jeden učitel už měl jako tak dost podezření, on je to teda z Ameriky příběh, jo. Tak on měl podezření, že mu studenti odevzdávají práce, které spíš napsal právě ChatGPT, a nachystal jim takovou malou pastičku. Nutno říct, že ten test psali na počítači. No a on do zadání schoval takový tajný pokyn bílým písmem, aby to nikdo neviděl, a zmínil tam, nebo aby vlastně ta umělá inteligence zmínila v tom textu jakkoliv Madagaskar. No, jenomže umělá inteligence samozřejmě to udělala a výsledek v esejích o nějaké průmyslové revoluci, jo, se najednou začal objevovat Madagaskar, úplně bez důvodu. Takže se nachytalo, prosím pěkně, z 35 studentů, kolik si myslíte? No, ať jako nežerem, ať si nemyslíme, že jako podvádí úplně všichni, ale nachytalo se 32. Takže jaké je ponaučení? Jako jo, dneska si dohledáme úplně všechno, já vím. Ale až se vás pak třeba někdo zeptá, kdy byla bitva u Slavkova, tak budeme vytahovat ChatGPT? Možná budem. Proč ne?

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Moje oblíbená McLebor, Ryan Lewis, Ray Dalton na Hit Radio City Brno. Je po čtvrt na šest a to znamená jediné. Zase zjistíme, co se v Brně včera nebo dnes zajímavého stalo. No zajímavého. Vzhledem k tomu, že tady ten příběh má pro nás mluvčí městské policie v Brně, vaše Kadraba, tak tipuju, že to byl nějaký zloděj? No uvidíme.
1: Hezký den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Hlasitý křik a nadávky mladíka v Křídlovické ulici přiměli v neděli ráno kolem jdoucího přivolat strážníky. Hlídka proto zamířila tím směrem a bezprostředně po svém příjezdu si povšimla mladšího muže, který udeřil rukou do dveří bytového domu a rozbil jednu ze skleněných tabulí. Vůči strážníkům se choval agresivně a opakovaně je přesvědčoval, že by hlídku složil na zem a utekl. Neklidné pohyby těla, těkavé mihotání očí a nesrozumitelná řeč nasvědčovaly tomu, že by mohl být mladík pod vlivem alkoholu nebo drog. Líce přiznal, že prý popíjel a užil i marihuanu. Strážníkům se podařilo kontaktovat správce bytového domu, který škodu vyčíslil na 5 000 korun. Vzhledem k věku mladíka hlídka vyrozuměla státní policisty, kteří si majetkový přestupek po příjezdu od strážníků převzali. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: No jako víte, na co se teďka koukám, jestli třeba v neděli, včera teda ráno, nebylo jako nějaký vedro, jo? Člověk, když je mu teplo, tak ztrácí úplně všechno, hlavně teda schopnost se správně rozhodnout. Ale ne, bylo krásných 18, na počasí to svádět nemůže.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
4: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
3: Tak já už mám nakoupeno.
4: Neke.
3: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
4: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
3: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
4: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubově stopách, tak pořád můžete.
3: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
4: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
3: Což je paráda. Vidím tady, hele, balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
4: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
3: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
4: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
3: Jako já.
4: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Damiano David, The First Time. To je božská. The First Time neboli poprvé na Hit Radio City Brno, Damiano David. A tohle, co vám řeknu, asi neuslyšíte poprvé, ale má to svůj důvod. Říká se, že kdo má uklízeno doma, má uklízeno i v hlavě. No tak dobře, já se přiznám, ve skříně.

Každopádně, proč o tom mluvím v odpolední show Hit Rádia City Brno? Pokud víte o někom, kdo by takto potřeboval pomoci, tak určitě dejte vědět. Odpolední show totiž nemusí jenom pobavit, že jo? Teda já doufám, že jste se v průběhu dneška pobavili, ale může i pomáhat. Dream.

0: Linkin Park, Friendly Fire na Hit Radio City Brno, takže Friendly Fire už je zažehnutý a doufám, že jste si díky odpolední show na Hit Radio City Brno třeba zpříjemnili cestu domů z práce nebo čas v práci. No a já vám posílám samozřejmě za chvilku další pecky, třeba Global DJs, Benson Boone nebo The Calling. A jinak, jestli se chystáte na dovolenou, třeba do Itálie nebo někam jinam, třeba na Lago di Garda nebo na hory, tak zítra pro vás budu mít důležité informace a týká se to zvířátek. No tak to probereme, já vám přeji krásné odpoledne, už večer a budeme se těšit zítra od 3 do 6. Mějte se, ahoj.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio. Smash dance.

0: Zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Jílové ulici u křižovatky s Rovnou je silnice uzavřena. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hitrádia Vysočina.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
5: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
9: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
8: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
10: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2 minuty po 18. s vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say, say, say. Paul McCartney a Michael Jackson. Geniální spojení Féteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, v pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotový. Dobrý, co? No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

0: Ryan Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium a jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song a věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostý banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělej a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

a Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky, jo? Jako suvenýrek, jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda. Jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu. Takže prostě nevyplatí se to. Jo? Jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo? To už vyjde na stejně. Tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

0: Johnny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hitrádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Hey, this is Ava Max. All the hits. Hit
5: Radio. Dobrý večer, s vámi Kateřina Pechová, 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí, pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Ždorb, ne, teď ne, akorát, že jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hit Rádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají. Co si budeme povídat? No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malý podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitelé, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Let's go.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nějaký hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo? Ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo? Teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač, to neměli, že jo? No a akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady? Nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

0: Doctor and Medics v éteru Hit Rádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo? Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo. Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo. Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě Golden Eye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner, už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Kid Joe a Kids in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrý hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 000 se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hitrádia. Krásný večer. Náma. A to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Chicago. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentour nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: Gentur právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí, na ty takzvané adaptační opatření, to znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je roli Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano, mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků. Hit Radio City Brno.

0: Rogers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

0: Hit Radio City Brno.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: ta trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.

0: Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Kazematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.